máte v ruky trochy počítatý, jak i ji čítáš meči, tam jak je stočilo, brzdit vy mozek načit.